Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Radio Kontakt.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posláš.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio Kontakt.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio.
2: I letos na podzim mi buší.

0: Bydlet o úroveň výš?
1: Můžete i vy.
0: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
1: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
0: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
1: Rezidence Level 21.cz

0: chlapi, proč ten bagr nemaká?
1: Asi bouchla hadice.
0: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
1: Co?
0: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
1: Chlapi, jedem do Hostru!
2: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
3: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. A je to tady. Dneškem školákům a studentům oficiálně začínají letní prázdniny. Školní rok totiž letos skončil mimořádně už v pátek 26. června na základě rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy. Prázdniny končí v pondělí 31. srpna. Kvůli startu prázdnin potkáte na silnicích více policejních hlídek než obvykle. Zaměří se především na hlavní dopravní tahy a turistické významné lokality. Z Prahy dnes dopoledne odletí český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, který bude pomáhat ve Venezuele postižené zemětřesením. Výprava čítá 70 členů, hasičů, statiků, specialistů dronové služby nebo kynologů se speciálně vycvičenými psy. Česko nabídlo Venezuele pomoc krátce po přírodní katastrofě, která tuto jihoamerickou zemi zasáhla tento týden. Jedničkou draftu zámořské NHL se stal podle předpokladů kanadský útočník Gavin McKenna. 18-letého hokejistu si vybralo Toronto, které na začátku května získalo právo první volby v loterii. Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu zámořské NHL se stal podle předpokladů útočník Adam Novotný. 18-letého hokejistu si ze 24. místa vybrali Vancouver Canucks. A teď se jdeme podívat k nám do regionu.
7: Staňte se rytířem na panství pána z Lemberka. Pestrý program pro malé dobrodruhy jako vystřižený ze středověku nabídne hobby horsing, střelbu z luku, překážkovou dráhu v brnění, výrobu rodového erbu nebo návštěvu vodníka a jeho zvířecího království. Akce začíná v 10 dopoledne u rybníka v ráji pod Lemberkem.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
8: Počasí pro dnešní den jasno až polojasno, denní maxima 35 až 39 stupňů Celsia. Dobré ráno.
4: Hit Radio. Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hit Radiem a Leonou Děnděši.
8: Krásné dobré ráno, moji milí. 3 minutky po 7. Leona Děnděši s vámi dneska sama bez Filipa, ale máme takovou dámskou jízdu s naší zprávařskou Ivou, tak doufám, že se máte krásně jako my dvě. Slunce svítí horko. Já doufám, že se dneska nerozpustíme ve vlastní šťávě. My vám k tomu budeme hrát samý skvělý pecky. Doufám, že se vám to bude líbit a napište mi, kdo vstáváte s námi. 777-937-777 a asi jdeme na to. Nejlepší víkend v českém éteru startuje právě teď.
4: Hit Radio Kontakt.

Krásné dobré ráno, 7 hodin 10 minut s vámi Lea, doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete. Každopádně, jak už říkala Iva ve zprávách, začaly nám letní prázdniny. 1 300 000 školáků. Je mi jasné, že zatímco včera jste je ještě museli třeba budit o 6:30, dneska jsou na nohách sami od 5. Tak co, jak pak to zvládáte? Pro rodiče odstartovala i taková ta každoroční hra Zabav své nezabavitelné děti na 2 měsíce a nezblázněte se z toho. Tábory jsou drahé, o tom žádná, a taky docela obsazené. Babičky si užívají takovéto aktivní stáří na paraglidingu. Třeba jako moje babička, někde v Karibiku, a vy máte práce, že si o dovolené můžete nechat jenom zdát. Takže prosím vás, taky vzkaz pro 120 000 učitelů, kam vlastně spadá i moje maličkost, protože sama jsem třídní učitelkou třeťáků na konzervatoři, takže jsme to zvládli, přežili jsme to, jsme prostě dobří. Tak ať už budete o prázdninách všichni dělat cokoliv, dejte klidně vědět, ať se můžeme inspirovat vzájemně. Je super, že to léto začalo, protože za půl roku jsou tady Vánoce. Teď už Clue, Iceland Sound a taky Dasha a její Austin. Tak doufám, že se máte krásně, pište dál, co děláte, vstáváte, možná usínáte, jsme Hit Radio.

0: ráno. Dneska máme 27. června, to znamená, že dneska bude skvělý den i po hudební stránce, protože do České republiky dorazila jedna z nejlepších kapel, kterou mimo jiné velmi rádi hrajeme. Tak schválně, jestli poznáte, o koho se jedná a kdo dneska v pražských Letňanech má vlastně koncert. A to taky znamená, že si můžu vylézt na střechu svého baráku, protože bydlím hned vedle a vlastně ten koncert si i vychutnat. A nebo Love Runs Out. No a do třetice určitě znáte i tenhle song. Jsou to One Republic, kteří dneska mají koncert v pražských Letňanech. Ty brďo, tam bude takový horko, tak kdo se chystáte, tak si to neskutečně moc užijte a my budeme pokračovat dál. Za chviličku Sunrise Avenue, Ed Sheeran a taky takové ty zprávy, které rozhodně potřebujete vědět pro start nového dne. Ranní update za chvilku.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dvě minutky po půl osmé, ranní update startuje právě teď.
1: Ranní update.
2: Jsou tady krátké zprávy, dobré ráno. Policie v japonské prefektuře Osaka spustila virtuální policistku jménem Aiko. Varuje před podvody, jejíž obětí se stává zejména starší generace. Jméno policistky je kombinací anglické zkratky AI pro umělou inteligenci a koncovky KO používané u ženských jmen. Internet má nový hit, jsou to pleťové masky na dámské pozadí. Jsou napuštěné sérem, přiloží se na pokožku a nechají působit několik minut. Nejčastěji slibují hydrataci, zjemnění, rozjasnění a hlavně konec celulitidy. Pokud tedy v drogérii masku na pozadí najdete, nedivte se, skutečně existuje. Britský král Karel III. Nebude ani po dokončené nákladné desetileté rekonstrukci v příštím roce žít v Buckinghamském paláci. Oznámili to zástupci panovnické rodiny. Karel bude i nadále přebývat v Clarence House, svém dlouholetém londýnském sídle nedaleko paláce. V Buckinghamském paláci si ale nechá pokoj pro případné přespání.
0: Ivuško, děkujeme, masku na pozadí si zkusím pořídit. Teď už další muzika.

0: Erik Fritz, Call on Me. Takhle chutná sobotní ráno z Eteru Hit Rádia. Hezký dobrý den, za minutku 7:45 s vámi Lea. Chodí nám spousty zpráv od vás, tak jdeme na ně. Píše nám tady posluchačka, ahojky, já dnes jedu na tábor na víkend a pak budu 5 dní doma a pak se vrátím na měsíc zpátky. Jo, dobře, chápu, už je si tábor. Taky nám tady píše další posluchačka Hanička. Už jsme s Rokym Pitbull, taky vzhůru, procházka, dokud nebude vedro a pak rodinná oslava. V tomhle vedru to bude spíš rodinná grilovačka. Hezký den všem, Hana. To je pravda, takže bychom se vlastně všichni mohli posypat grilovacím kořením, propec se do Zlatova a do Křupava. Za chviličku Roxette, nebo taky Ella Henderson, Radimental a Kateřina Marie Tichá. Tolik muziky, potom už zprávy.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.

0: Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
1: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
2: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vlna veder v Evropě včera opět lámala rekordy, když v Německu padl celoroční teplotní rekord a v Británii naměřili třetí den po sobě nejvyšší červnové teploty. Svůj nejteplejší den v roce zažila také Belgie. Ve střední Evropě mají vedra kulminovat o víkendu. V Česku by se přitom teplota měla přiblížit k 31 stupňům, anebo i tuto hodnotu překonat. Tři evropská hlavní města, Prahu, Berlín a Kodaň, spojuje nová železniční linka. Jejíž provoz byl včera na berlínském hlavním nádraží zahájený. Linka je jedním z 10 pilotních projektů Evropské unie na podporu přeshraniční železniční dopravy a je první, kterou se podařilo uvést do provozu. Španělští fotbalisté porazili na mistrovství světa Uruguay 1-0 a vyhráli skupinu H. Spolu s nimi postoupili do vyřazovací fáze Cap Verdy, které v souběžně hraném utkání remizovali 0-0 se Saudskou Arábií. To Francie díky hetriku Usmanea Dembeleho porazila Norsko 4-1 a vyhrála skupinu I. Senegal deklasoval Irák 5-0. A teď se jdeme podívat k nám do regionu.
8: Ve Stráži pod Ralskem dneska proběhne historická rekonstrukce bitvy o Wartenberg. Akce připomíná 600. výročí obsazení hradu husitskými sirotčími vojsky. Přijďte zažít den plný historie, ukázek života ve vojenském ležení, komentovaných prohlídek, her pro děti i napínavých bojových scén. Proběhne i noční bitva ve 20 hodin.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
10: Počasí pro dnešní den jasná až polojasná obloha a nejvyšší denní maxima 35 až 39 stupňů Celsia.
11: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
12: Víkend
11: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
10: Jsem tady s vámi i 3 minutky po 8. Až do 13. hodiny budeme spolu hrát tu nejlepší muziku, dobrou náladu, pozitivní energii. Však už to znáte. Občas si říkám, jak to vlastně dělám, že jsem v tom éteru taková maková. Ne, já jsem se dobře vyspala, i když teda ty horka jsou neskuteční. Možná to někdo máte podobně, tak se za chviličku schladíme. Teď už Avicii, Taylor Swift a spousty dalších skvělých hitů, tak hezké dobré ráno a volume doprava.
11: Hit Radio Kontakt.

S vámi Taylor Swift, taky Lea Dendieši. Taková Nováková. Každopádně, jestli máte pocit, že se tyhle dny, sobota, neděle, upečeme, tak se upečeme. O víkendu totiž budou 40, to už víme, dneska 39, zítra pozor. Dokonce Praha hlásí až 41 stupňů, což je katastrofa. A pro ochlazení připomínám katastrofální vedra v roce 1540, kdy bylo 200 dní bez deště, vyschlo dokonce i Labe, takže ano, může být opravdu i hůře. Ale nebojte se, jen co pořádně začnou prázdniny, prudce se nám zase ochladí. Příští víkend má být jenom něco přes 20, logicky, že jo? Prázdniny, tak proč by mělo být teploučko? Každopádně já si myslím, že většina z nás si opravdu od těch veder na chvíli rádo odpočine. Teď už zmiňovaní One Republic, kteří dneska v pražských Letňanech mají velký koncert. Tak vyražte, ale upečete se zaživa.

0: dneska v sobotu 27. června se bude roztáčet kolo narozeninové rulety, takže pomalinku přemýšlejte, kdo má ve vašem okolí narozeniny, měl nebo bude mít, protože dneska tam je opravdu nezapomenutelný zážitek. Co vás čeká, se můžete mrknout na web hitradio.cz, stačí tam kliknout na soutěže a tam už vám to všechno vyjede. Do té doby činasky Alvaro Soler, Topic nebo Abracadabra, ať trošku zaprší Lady Gaga.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
5: Hit Radio, Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Ranní update.
1: Dobré ráno, jsou tady další krátké zprávy. Pokud o víkendu plánujete výlet na Pražský hrad, tak se může stát, že nepotkáte hradní stráž a neuděláte si s ní selfíčko. Stráž na čestných stanovištích před hradem se totiž v případě velkých veder stahuje. Kluci tak budou hlídat za branami ve stínku. Pokud prodáváte byt a okna má na jih, tak s prodejem počkejte. Současná vedra totiž snižují cenu takových prostorů, upozorňují na to odborníci. Šanci ale máte, pokud má váš byt izolaci a ve výbavě i klimatizaci. A teď se pro změnu trochu schladíme. Za 6 měsíců bude po Vánocích. Co se svátků týče, tak obchodníci už vydali seznam největších trendů, které by pod stromečkem neměly chybět. Jsou to voděodolné čtečky knih, masážní pistole a herní konzole.
2: Ivuško, díky za tuhle zprávu, protože já nevím, jak vy kamarádi, ale já se svojí kamarádkou Janičkou se neskutečně těšíme na ty Vánoce a vždycky každý rok se předháníme, kdo z nás bude mít dřív tu vánoční výzdobu. Tak já myslím, že letos to trumfnu a začnu už v říjnu. A teď už další muzika.

0: hodin 40 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio 27. června, tak nezapomeňte, že za 20 minutek bude tady narozeninová ruleta pro někoho z vás, takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak zbystřete, zapište si číslo ke mně do studia 800 937 937 a kdo zavolá jako první, jdeme vysílat společně, zahrajeme song a dostanete nezapomenutelný zážitek, takové ty vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. Za chviličku Marek Ztracený a spousty dalších skvělých hitů, tak volume doprava a buďte s námi. Hezké ráno.
1: Taky nechcete končit léto větou.
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Čau!
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
9: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
9: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
9: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
10: Firma na zážitky.cz.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hey. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Woo! Zlepši si náladu.

0: klenby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: On air.
8: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 9 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vedra nepolevují. Meteorologové upozorňují, že v Česku by o víkendu mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna roku 2012. Úřady proto nabádají, aby lidé dodržovali pitný režim a vyhýbali se pobytu na slunci. Hasiči varují před zvýšeným rizikem požárů a zdůrazňují opatrnost při zacházení s otevřeným ohněm. Několik krajů už vyhlásilo zákaz rozdělávání ohňů. S benzínem to není žádná sláva. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu mírně vzrostou. Benzín zdraží o 4 haléře na 40,46 korun za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 36,40 koruny. Jde o ceny na víkend i na pondělí. Fotbalisté Belgie porazili na mistrovství světa Nový Zéland 5-1 a ovládli skupinu G. Egypt poprvé postoupil do vyřazovací fáze, v níž se 3. července utká s Austrálií. Ve skupině G po remíze 1-1 s Íránem skončil druhý o skóre právě za Belgií. A teď už jdeme k nám do regionu.
10: Konec školního roku mohou děti a studenti oslavit návštěvou Zoo Liberec za symbolických 20 korun. Speciální akce Bez pětky za 2 pětky probíhá celý víkend. K získání zvýhodněného vstupného stačí při nákupu vstupenky na pokladně předložit letošní vysvědčení. A co je nejlepší, na známkách nezáleží.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
12: Počasí pro dnešní den jasná, polojasná obloha a bude horko, teplo, sluníčka až 39 stupňů Celsia.
13: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život.
14: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
12: Hezké dobré dopoledne, 3 minutky po 9, pokračujeme, nezastavujeme. Gone, gone, gone, to nás čeká David Guetta, tedy Swim, Stones and I a taky Britney Spears, tam trošku zpomalíme. Ale hlavně bude narozeninová ruleta, takže dobře pozorně poslouchejte a jakmile uslyšíte moji výzvu, tak potom volejte na 800 937 937, ale teď už jdeme hrát.
13: Hit Radio Kontakt.

Time, Britney Spears. Možná někdo teprve otevíráte svá očička do toho nového dne. Tak ať ho máte báječný, 9 hodin, 9 minut, aktuální čas, posloucháte Hit Radio. A s vámi Lea. Jdeme na to! Za chviličku narazí nová ruleta, ale ještě předtím si představte, že v Londýně zrušili akci na podporu boje proti klimatu kvůli externímu horku. Extrémnímu horku, ne externímu. Vidíte, to už mám z toho horka. Já vám řeknu, že Bůh má asi hodně ostrý smysl pro humor. Je to jako, kdyby zrušili sraz abstinentů, protože na místě začalo z nebe pršet proseko. Nebo ne? A nebo taky, jako by dinosauři demonstrovali proti meteoritu. Já už nevím. Příroda evidentně převzala veškerý aktivismus sama na sebe, prý to bude zábavnější. Tak ať je to, jak je to, dnešní den zvládněte, my vám k tomu budeme hrát skvělou muziku. Za moment Him Join Me, taky Miley Cyrus, no a potom už narozeninová ruleta, takže pomalinku vyťukávejte 800 937 937 a jakmile řeknu volejte, tak potom volejte.

0: Miley Cyrus, End of the World. Hit Radio stále s vámi 2 minutky po 9:45. Hezký dobrý den. A je to tady, přátelé, kamarádi. Narozeninová ruleta, volejte právě teď na 800 937 937. Máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny? Tak je to ideální pro vás. Volejte právě teď.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
6: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
5: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
6: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
5: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
7: Je tak slnivě stylová a konečně v české Lípě okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7. Oslnivě stylová. Až 90 km čistě na elektřinu. Kombinovaný dojezd až 1200 km. A výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7. Oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink.

0: Dovolená Xindl X, to já bych jela hned. Dokonce Xindla můžete vidět na nejlepším letním festiáku Hrady.cz. My startujeme už příští týden na Točníku, kde budu s vámi, takže se máme na co těšit. Teď už ale jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, tady Aleš.
0: Aleši, odkud?
1: Já jsem z Plzně.
0: Z Plzně? Také tam máte takovou výheň?
1: Tady prší a tady ne, zima, mráz.
0: Tak okamžitě nechávám tady vysílání, jedu za vámi se schladit. Prozrať nám, jaké máš plány na víkend v tomhle horku.
1: No, budeme tak nějak zavřen, ale co nejvíc máme trošku vychlazeno jako ve sklepě, takže budeme zítra slavit právě, takže snad se to podaří.
0: A kdo bude slavit?
1: Bude slavit můj bratr a bude mít 40. Takže
0: krásný. 40. si říkal.
1: Je to tak.
0: Jak se jmenuje brácha?
1: Pavel.
0: Pavel, takže budeme hrát pro Pavla. OK, jdeme rovnou na pravidla. Potřebuju ten datum.
1: Ano. 28.6.
0: 28.6. Dobře, už to tady zadávám do našeho chytrého počítače. Zahrajeme ti tři hudební ukázky s datumem narozenin tvého bratra a na tobě bude jeden z těch songů si vybrat. Společně mu ho pošleme, jenom pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet, automaticky bychom hráli tu třetí. Jdeme na to?
1: Dobře.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Iris, Celine Dion.
1: Tak ještě jednou zkusíme.
0: Dobře, roztáčím kolo po druhé. Jeden z nejzamilovanějších songů Whitney Houston, I Will Always Love You.
1: Tak ještě pojďme trojku.
0: OK, roztáčíme po třetí. Myslím, že tohle se hodí.
1: Vydržet se vyplatilo, takže určitě.
0: Jasně, my bychom to stejně automaticky hráli. Každopádně, teď máš ten správný čas, aby si bráchovi mohl sdělit, cokoliv si přeješ. Pojď na to.
1: Tak milý Pájo, přeju ti k tomuhle jubileu, i když ještě k mému mladistvímu, ať jsi pořád tak mladistvý právě a ať se ti daří a ať si to zítra užijeme.
0: A ty jsi ten mladší nebo starší brácha?
1: Já jsem mladší.
0: O kolik?
1: O tři.
0: Zadanej nebo nezadanej?
1: No, it's complicated.
0: Ježíš Maria! Já se ptám pro naše posluchačky samozřejmě. A brácha?
1: Brácha je zadanej.
0: No tak skvělý. A děti jsou?
1: Jo, jo, ten má dva chlapce.
0: A ty nic?
1: No, tak ještě.
0: Na tebe to ještě čeká.
1: Přesně.
0: A až skončí to complicated. Jsi skvělej. Každopádně, samozřejmě neodejdeš s prázdnou, krom toho, že ti budeme hrát Queeny, We Are The Champions a taky pro tvého bráchu Pavla, tak tady máme něco opravdu chlapskýho. Díky firmě Na Zážitky, můžeš se nejen ty, ale naši posluchači mrknout i na web, firmanazážitky.cz, kde nabízíme širokou škálu prostě všeho chuť. Ale dneska, si myslím, že si s bráchou užiješ. Máš rád auta a máš řidičák?
1: No jasně.
0: Brácha taky, předpokládám.
1: No je, určitě.
0: A co takhle Porsche GT3 nebo BMW M4 CSL?
1: No, to zní taky dobře.
0: Vůbec nevím já jako ženská, co ty zkratky znamenají, jo, ale teď dělám hrozně chytrou blondýnu, jak se říká. Každopádně, pokud si chceš splnit sen, ty nebo třeba brácha automobilový nadšenec, anebo si to sami zkusit, jaké je to prohánět se 300 km v hodině po závodním okruhu, tak přesně tady tohle tady dneska máme.
1: No tak, to je něco, tak to na takovou lekáru to se nikdo nalepí.
0: Hele, je to zážitková jízda, přesně v tom Porsche, co jsem říkala, BMW, vybereš si jízdu v jednom z těchto sportáků, můžete dát s bráchou třeba závody. Věková hranice, hele, tady to nehraje rozdíl, jestli mladší, starší brácha vůbec.
1: Přesně, tak skvělý.
0: Tak mi vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Queeny, We Are The Champions, posílám za tebou a užijte si hezký odpoledne a narozeninovou oslavu. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, hezký den.

0: 10:15 posloucháte Hit Radio s vámi Lea, hezké dobré dopoledne. Mám tu pro vás takovéto klasické informační okénko, protože opět jakýsi
1: vědci
0: po celém světě zjišťují nejrůznější ptákoviny. Třeba prostě i to, jestli datla bolí hlava, když klepe do stromu. Chápete to? Prosím vás, tak za den dá ten pták 12 000 úderů a hlava ho nebolí, mozek mu plave v nějaké kapalině nebo co, já nevím. Jestli si na datla vzpomenu večer cestou z hospody podél naší aleje, tak mám asi problém, budu ho chtít překonat. Takže asi tak, to je z toho horká. Za chviličku Rosé, Bruno Mars a Paté, nebo taky Delsko Duro, typicky letní song a Get Lucky, Daft Punk a Pharrell Williams. Tomu říkám silná hudební trojice.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
4: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Bydlet o úroveň výš?
7: Můžete i vy.
6: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
7: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
6: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Rezidence Level 21.cz.

0: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
1: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
2: Asi bouchla hadice.
1: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
2: Co?
1: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
2: Chlapi, jedem do Hostru!
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 10 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnešní a zítřejší noc bude nejteplejší v tomto roce. Minimální teploty do rána klesnou na 24 až 20 stupňů Celsia, což znamená, že prakticky na celém území České republiky zaznamenáme tropickou noc. Ještě vyšší minima se paradoxně očekávají na kopcích a ve vyvýšených lokalitách, kde v noci povane mírný jižní vítr, který bude promíchávat vzduch a zabrání nočnímu ochlazování od zemského povrchu. Český výbor pro UNICEF vyhlásil mimořádnou sbírku na podporu dětí a rodin ve Venezuele, které zasáhlo zemětřesení. Pomoci mohou lidé přes projekt Zemětřesení ve Venezuele. Sbírky vyhlásily v týdnu i další humanitární organizace, například Člověk v tísni, Charita Česká republika, Český Červený kříž anebo ADRA. Tenistka Karolína Muchová může dorazit do Wimbledonu jako šampionka přípravného turnaje v Bad Homburgu. Na německé trávě se dostala do finále, v němž dnes dopoledne nastoupí proti bývalé světové jedničce Naomi Osakaové z Japonska. Zápas by měl začít kvůli vedru dříve, a to v 11 hodin. Teď už jdeme k nám do regionu.
7: Staňte se rytířem na panství pána z Lemberka. Pestrý program pro malé dobrodruhy jako vystřižený ze středověku nabídne hobby horsing, střelbu z luku, překážkovou dráhu v brnění, výrobu rodového erbu nebo návštěvu vodníka a jeho zvířecího království. Akce začíná v 10 dopoledne u rybníka v ráji pod Lemberkem.
5: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: Bude jasno nebo skoro jasno během dnes, možnosti vývoje kupovité oblačnosti, nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Pozor, výjimečně mohou vystoupit až ke 40.
9: Dneska nejsme v práci.
10: Dneska nejsme ve škole.
9: Dneska máme volno.
10: S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
8: Hezké sobotní dopoledne. Změna taková maličká pro vás, ale příjemná, protože právě teď od 10. do 11. hodiny hrajeme hity na přání k vaření. A nebo spíš k chlazení. Dejte vědět 777-937-777. Napište si o váš song. Co byste rádi slyšeli? Čím vám uděláme radost? Klidně zahraju i vánoční song, abychom si všichni schladili. Je to čistě na vás, protože od 11 hodin tady budeme mít oblíbený podcast na jedné vlně, ale teď už hity jenom podle vás, takže 777 937 777, jdeme hrát.
9: Hit Radio Kontakt.

11 minutek po 10. hrajeme hity na přání jenom podle vás. Výjimečně o hodinku dříve, než jste zvyklí o víkendu, takže taková ta nejlepší víkendová pohodička startovala právě úderem 10. hodiny. Napište mi na 777-937-777, co byste rádi slyšeli, a Hanka nám tady napsala: ahoj Leonko, moc ráda tě poslouchám, jsi vždycky taková pozitivní, prosím zahraj všem posluchačům, kteří právě teď poslouchají a musí být v práci. Vanilla Ice Baby, dobře, těch Ice je tam nějak moc, ale vím přesně, co myslíš, legendární takový rapový, hiphopový song z 90. let, rozhodně zahraju. A ještě tady napsala: chtěla bych ho věnovat všem s láskou a lidi, buďme na sebe hodní a k sobě ohleduplní, Hanka. Aňuško, děkuju moc za takovou zprávu a taky takovéto poselství, no a samozřejmě pojďme se společně všichni schladit. Vanilla Ice, Ice Ice Baby z Eteru Hit Rádia. Co bude dál, je na vás, pište si.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, tohle se hodně povedlo. Chtěli jste to, my jsme vám to rádi zahráli. Pokračujeme dál, hity na přání 777-937-777. Výjimečně dneska o hodinku dříve, protože potom nás čeká podcast na jedné vlně s Bárou Divišovou a Andrejem Babišem. Takže se máte na co těšit. Samozřejmě vaše SMSková přáníčka, jdeme na ně. Ahoj, prosím zahrát Thriller od Michaela Jacksona pro naši tříletou dceru Laurinku z Ostravy a pro její třídu Sluníček z mateřské školky. Je to ta nejlepší holčička na světě, zdravíme a za chvíli vyrážíme na bazén, jinak bychom se uvařili. No tak jo. Přesně tohle si dáme za moment, taky Ray Dalton anebo Cyril a Stumbliny. Na co bude dál je na vás, tak si pište.
1: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, hrajeme hity na přání jenom podle vás. 3 minutky po půl jedenácté, píše nám tady Lenka. Ahoj Lenko, prosím, zahraj nám Luna by Lando. Uděláš nám tím velkou radost. Právě pracujeme na zahradě a chystáme se na naší koupačku a čistíme bazén. Díky moc a bylo by to pro Jirku, Petra a naší Jiřinku. Tak chcete to, máte to mít a taky je doplní kapela Jelen, Touha a Pláč, o který si napsal Petr.

do mraku měsíc schoval tvář. Vášeň se mění v kalendář.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: 11 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. A začneme dobrou zprávou pro živnostníky. Odvody na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. V účinnost vstupuje novela zákona, kterou již loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Chtěli tím hlavně pomoci osobám samostatně výdělečně činným. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací jej na loňských 35%. S nastupujícími prázdninami a s velkým vedrem je na silnicích méně a méně bezpečno. Včerejšek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí. Prozatímní počet červnových obětí tak vzrostl na 40. Argentinec Lionel Messi sice z 5 góly vede soutěž o zlatou kopačku, ale v příštím zápase na mistrovství světa pravděpodobně žádný gól nepřidá. I když by se to proti outsiderovi z Jordánska nabízelo, trenér Scaloni na předzápasové tiskové konferenci oznámil, že jeho největší hvězda nebude v neděli v Dallasu v základní sestavě. Scaloni dodal, že za Messiho absencí v základní sestavě nejsou žádné zdravotní problémy a nevyloučil, že by ho v průběhu zápasu na trávník poslal. A teď už jdeme k nám do regionu.
6: Ve Stráži pod Ralskem dneska proběhne historická rekonstrukce bitvy o Wartenberg. Akce připomíná 600. výročí obsazení hradu husitskými sirotčími vojsky. Přijďte zažít den plný historie, ukázek života ve vojenském ležení, komentovaných prohlídek, her pro děti i napínavých bojových scén. Proběhne i noční bitva ve 20 hodin.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Počasí pro dnešní den, jasná polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 40 stupňů Celsia, tak opatrně.
3: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Rádiu.
7: Hezké dobré dopoledne, pokračujeme dál, protože před námi je Bára Divišová, která si k rozhovoru v podcastu Na jedné vlně pozvala premiéra Andreje Babiše. Takže já vám přeju příjemný poslech k tomu, skvělé hity, co víc si přát takhle dopoledne. Tak díky, že posloucháte, teď už partička Black Eyed Peas.
3: Hit Rádio Kontakt.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí premiér České republiky Andrej Babiš. Dobrý den, díky, že jste přišel.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A pane premiére, ke konci školního roku, jaký vy jste byl student?
1: Na gymnáziu jsem byl hrozný student, protože měl jsem tu spartanskou výchovu a až brutál. No a potom, když táta pracoval v zahraničí, tak po těch prověrkách jsem se musel vrátit jako rukojmí, aby naši neemigrovali, no. A tam to nebylo dobrý, no. Tam jsem měl i dvojky.
0: Dvojky jsou špatné známky? Nebo byly podle vašich rodičů špatné známky?
1: No schování jako.
0: Jo, takhle, jo. No. To jsou, no. Asi.
1: Nebo trojku dokonce. Chtěli mě vyhodit ze školy, no.
0: A za co jste jí dostal?
1: No, že se mi nechtělo vstávat ráno. Že jsem nechodil na tu první hodinu občas.
0: A to jako... vás maminka nevytáhla z postele zrovna?
1: Ne, maminka byla s tátou v zahraničí, já jsem byl sám u prarodičů. Ale na základce jsem měl celkem dobré známky, potom, ale to bylo jako fajn. Mě to bavilo, protože jsem vlastně strašně moc četl. A četl jsem nejrychleji ze třídy. Jsem četl knížky Jules Verna a Foglara a řecké báje a mýty a strašně rád jsem četl. Falešně jsem zpíval.
0: Ale to jste nám chtěl prozradit na úvod pořadu, jako věc, kterou od vás možná neví naši posluchači a diváci.
1: No jo, tak dobře.
0: O to radši jste zpíval, ale.
1: Prosím?
0: O to radši jste zpíval, to se tak říká o lidech, kteří třeba nemají úplně absolutní sluch, že o to radši zpívají.
1: No, tak já zpívám známé písničky. Teďka jsem byl na Jelánech. To jsou všechno důchodci, jak já, co všichni. Bohužel teda Vašo Patejl zemřel, já jsem byl na Benátské na jeho poslední koncert. A měl jsem lístky na Evu Farna, trošku jsem se těšil, tím, že mám ještě teda dozvuky, teda mi hrozila zápal plic, tak jsem zůstal doma, no a viděl jsem na síti, že to muselo být absolutně jako super pecka ty koncerty, no, to je jako dneska absolutně naše nejlepší zpěvačka, no.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Naším hostem je dnes premiér Andrej Babiš, posloucháte podcast Na jedné vlně. Když se řekne prázdniny, co se vám vybaví? Máte nějakou vzpomínku na prázdniny?
1: Já jsem něco? Vždycky makal o prázdnina.
0: I když vám bylo 6 třeba?
1: 6, ne. Já jsem chodil s rodiči, jsme chodili pod stan. Ale...
0: To jsme super. Máte na to nějaké hezké vzpomínky? Já si vás nedokážu představit, že stanujete.
1: No mám různé vzpomínky, no. Vím, že jednou se stalo, že nás vlastně, že jsme spali ve stanu a v noci někdo vyřízl nějakou díru do toho stanu a táto by ukradl všechny doklady a peníze, no tak to byl takový negativní zážitek, ale jo, tak o prázdninách jsem byl u babičky, chodil jsem měl jsem strýca, který byl takový jako trenér fotbalistů, takový sportovec, tak jo, tak bylo to, byla to jiná doba, jak dneska, no. No a já, když jsem potom už byl na gymnáziu, tak už jsem většinou pracoval, i na vysoké škole jsem pracoval vždycky o prázdninách. Já jsem si chtěl vydělat peníze.
0: Co Andrej Babiš a letní lásky o prázdninách?
1: Letní lásky... No, jedna taková byla, no. Jedna taková byla.
0: Jsem zvědavá.
1: Já myslím, že to byla dcera generálního ředitele Jablonexu.
0: To je strašně dávno. Mířil hnedka vysoko, dobře.
1: Ne, tak ona tam, můj táta pracoval v zahraničí, tak ono tam byl, taky tam byla o prázdninách. A já jsem byl jako strašně plachý.
0: A dneska už nejste?
1: Dneska, no fakt jsem byl plachý, já jsem nebyl nějaký Don Juan.
0: A dneska už nejste?
1: No jsem z toho, dneska už jsem starý na to, jako.
0: Můžu drzá,
1: dneska jsem rád, když faninky vlastně mi projevují lásku a pečou mi štrůdl. Já mám několik faninek, které mi pečou štrůdl. Například jedna paní z Plzně, skvělý, potom jedna paní z Mostu, ta se mě stále ptá, kdy bude to nádraží rekonstruované, potom další paní, jo, takže pečou mi štrůdl, no.
2: Zlepší si náladu. Hitra

0: Naším hostem je dnes premiér Andrej Babiš, posloucháte podcast Na jedné vlně.
1: To jsem se chtěla zeptat, jestli vy si dokážete představit, že byste třeba bez těch sociálních sítí dneska ještě dokázal fungovat, protože vlastně ve chvíli, kdy ty politici potom, když určujou třeba i těm mladým, jo, kde je to trochu jiné, vlastně, že by je neměli používat a podobně, tak že asi se vám je bude hůř jako přesvědčovat ty mladí.
2: Když je vysvědčení, tak jsme se domluvili, ČTU budeme vysílat na sítích o tom velkou reportáž, jak vlastně si děti chovají na těch sítích. Tím, že bych to doporučoval všem rodičům, aby přes ty prázdniny vlastně možná věnovali víc času a pobavili se s těmi dětma. Ty dopady sociálních sítí jsou fakt negativní. Jo, roste ta agresivita, šikana, pokusy o sebevraždy, jako ten kratom, jo, tyhle špatné věci my jsme měli na těch školách dělat tu prevenci, no.
1: Nakolik ten stát vlastně v tomto zaspal, aby to řešit začal?
2: My jsme zaspali v tom, jak používat mobily na školách. Já jsem ukazoval takovou mapu. My jsme vlastně jedni z mála, kde nemáme žádnou regulaci. A mě na to upozornil teďka vlastně irský premiér, když mi vykládal, jak, když to zavedli, co se stalo, že v těch třídách nebylo ticho, ale tím, že neměli ty mobily, tak začali mluvit, začali se smát, že to je úplně jiná záležitost. Takže původně ministerstvo školství to chtělo mít jako doporučení, teďka jsme viděli, že už jsme pozadu, tak jsme to načetli společně s ministerstvem školství jako zákon. Každá ta škola si to nějak řešila, jo, ale asi je potřeba to řešit nějak systémově a ohledně těch sociálních sítí, tak tam to pozorujeme, co se děje Austrálie, teďka Francie, teďka stále víc těch států o tom mluví. Bavím se o vlastně prvním stupni, o těch základkách, protože v některých školách samozřejmě ty mobily jako používají a tak dále, takže je to složitá problematika a chceme alebo vyvoláváme k tomu nějakou celospolečenskou debatu, kde všichni se k tomu budou nějak jako vyjádřovat.
3: Hit Radio Kontakt. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
5: XXL výprodej v online shop CZ.
6: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Taky nechcete končit léto větou?
9: To zase nějak uteklo, viď?
8: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
10: Mami, ten Superland byl boží.
11: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
12: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
13: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
14: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
15: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
14: Romantika.
15: Sportáky.
14: Zábava pro děti a mnohem víc.
15: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně, naším hostem je dnes premiér Andrej Babiš. Já ještě zůstanu o toho školství, máme konec školního roku. Jedna z věcí, kterou vy jste si předsevzal, byla změna jídelníčku ve školních jídelnách.
1: Ano, to strašnou výživovou.
0: Ano, muselo se to odsouvat. Proč?
1: Protože to bylo úplně nesmyslné. Jako. Tam byly věci, které pro ty školní jídelní byly absolutně... Já jsem je navštívil X, tam byly nesmysly, že když děti nesnědly to jídlo, že se to stává odpadem, že je potřeba to platit, že to nemůže ani dostat, ani bezdomovci, ani prasata to nemůžou sežrat, jo, že si tam děti můžou...

0: ať na sebe dávají pozor, a samozřejmě se věnují dětem, jo, ať odloží ty mobily všichni.
1: Musíte jít příkladem, ale pane premiére, možná.
0: Ano, já se budu snažit, no a určitě...
1: My si počkáme na ten pokus, až vám ho zabaví.
0: O prázdninách vždycky o dovolenách vlastně jsou to takové jako situace, aby zkrátka dávali na sebe pozor a aby se v pořádku vrátili všichni a... Já se
1: odložíte mobil, aspoň když pojedete na dovolenou. Jo, vždycky jezdíte do Řecka, jezdíváte, že?
0: No, no.
1: Pojedete znova?
0: Mhm.
1: Odložíte mobil?
0: Jo.
1: Na jak dlouho?
0: No tak ráno otevřu, zavřu ho a potom otevřu před večeří a zase ho zavřu.
1: Máme to nahrané. Pane premiére, moc díky, že jste byl naším hostem.
0: Děkuji
1: za pozvání.
0: Děkuji i vám, krásné léto a všem posluchačům a divákům.
1: Hezké léto přeji i já vám a budu se těšit opět na slyšenou a na viděnou v podcastu na jedné vlně. Hit Radio Kontakt.

se přesně stane to, když moderátor si zapomene zapnout mikrofon. Taky jsme lidi z Maša a Kostí, tak nám to odpusťte, jsme zpátky a celý podcast na YouTube s Bárou Divišovou na jedné vlně si můžete pustit a vychutnat si ho úplně celý. Každopádně, co si budeme vychutnávat teď, jsou skvělý hity. Co takhle Sweet Caroline a nebo Ed Sheeran právě teď?

0: Jasně. A nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
0: Jasně. Tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
0: Vmart. České oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
5: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
6: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si.
2: Tiskrulevně.cz Náplně hned.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Bydlet o úroveň výš?
5: Můžete i vy.
4: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
5: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
4: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Rezidence Level 21.cz
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: On air.
6: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na dnešek na pětině měřících stanic. Vyskytla se téměř ve všech krajích od nížin po hory. Nejteplejší noc prožili lidé v centru Prahy. Klementinu neklesla teplota pod 23,7 stupně Celsia. Teplé noci se očekávají i na neděli a pondělí. Dnes či zítra během dne se také očekává překonávání absolutního českého rekordu 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012. Hlavní dovolenou v zahraničí letos plánuje 40% Čechů, stejně jako loni. Dovolenou v tuzemsku zvolí 32% lidí, o 5% bodů méně než před rokem. Vyplývá to z nového průzkumu. Nejoblíbenější zahraniční destinací letošního léta je Itálie, následuje Chorvatsko a Řecko. A cestujeme dále. Tři evropská hlavní města, Prahu, Berlín a Kodaň, spojuje nová železniční linka, jejíž provoz byl včera na berlínském hlavním nádraží zahájený. Linka je jedním z 10 pilotních projektů Evropské unie na podporu přeshraniční železniční dopravy a je první, kterou se podařilo uvést do provozu. A teď už jdeme k nám do regionu.
10: Konec školního roku mohou děti a studenti oslavit návštěvou Zoo Liberec za symbolických 20 korun. Speciální akce Bez pětky za dvě pětky probíhá celý víkend. K získání zvýhodněného vstupného stačí při nákupu vstupenky na pokladně předložit letošní vysvědčení. A co je nejlepší, na známkách nezáleží.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
12: Jasná, polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 40 stupňů Celsia.
13: Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život.
14: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
12: Hezké teď už sobotní odpoledne, 27. červen, léto v plném proudu. Začaly prázdniny, ve většině místech grilovačky, nejenom nás, že místo opalováku používám grilovací koření, ale vaše obědy nechte si chutnat, pokud právě baštíte, nebo jste někde u bazénu na cestách, my se vám postaráme o playlist i takhle odpoledne. Díky, že posloucháte, John Newman nebo Flipside letí za vámi. Hezké odpoledne.
13: Hit Radio Kontakt.

Kdo ale kdy s partnerem někdy někam jel, tak ví, že zvládnout to celé bez hádky, to prostě není jen tak. Není to žádná sranda, co si budem. Experti mají pár tipů, jak to prostě všechno zvládnout. Neupínejte se na Dovču jako na něco, kde se budete mít strašně fajn, všechno bude sluncem zalitý a všechno bude super. Nedělejte na ní všechno spolu, netahejte všude děti a mluvte se sebou tak trošku konstruktivně. Čili repliky typu, to si ze mě děláš srandu, nahraďte větami, mohl bys, mohla bys to říct jinak, nebo skutečně se chceš takhle chovat? Co bys teď udělal nebo udělala na mém místě? Něco na tom je, co? Jen já si na téhle mírnější větičky vzpomenu vždycky až po hádce, bohužel. Je to taková ta moje maďarská povaha, horká krev v žilách. Když mám čas o sobě přemýšlet sama někde na gauči, tak prosím vás, ať to u vás je jakkoliv, pokuste se ty vaše Dovči zvládnout co nejvíce v klidu a hlavně užívejte si toho všeho tady a teď. Teď už další skvělá muzika.

0: Jedeme, nezastavujeme s vámi stále Lea až do 13. hodiny a důležitá věc, kterou nesmíte zapomenout. Rychlá pětka ve snídaní šampionů probíhá i o prázdninách, což je skvělá zpráva, protože my vám chceme dělat radosti o prázdninách. A o co hrajeme příští týden? V rychlé pětce s Allegro bojovat budete o dvě vstupenky na Colors of Ostrava a že je na co se těšit. No a aby toho nebylo málo, tak příští týden ve snídaní šampionů s vámi bude moje maličkost. Těším se a teď už zase muzika. Hezké odpoledne.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
4: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když si podslu...

0: Věděli jste, že většina Čechů dostane v zaměstnání pochvalu za dobře odvedenou práci maximálně párkrát za rok? A 45% lidí se jí pak od ledna do prosince nedočká ani jednou. Ať přemýšlím, jak přemýšlím, kolikrát to schválně bylo u vás, co? Přitom pochvala nám podle expertů často psychicky vynahradí nižší plat. Ona je to taková stará pravda. To máte jako doma. Čím víc budete partnera nebo partnerku chválit, tím ochotnější je odpustit vám všechny vaše prohřešky. Takže já doma chválím od rána do večera, nevím jak vy, protože mám co žehlit prakticky furt.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Na Hit Radio se náš společný čas pomalu, ale jistě blíží ke konci. Díky, že jste poslouchali, že jste volali, psali za veškerou vaši aktivitu a pokud možno užijte si ten dnešní den naplno. Běžte někam k vodě, chlaďte se, dodržujte pitný režim a hlavně užívejte si všeho tady a teď a pokud možno, zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Radia. Já se na vás budu těšit zítra úderem 7 hodiny ráno a prosím vás, přežijme tu dnešní první tropickou noc a doufám, že to všechno společně zvládneme. Mějte se krásně a čau.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
4: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: tisku levně CZ.
9: Náplně hned.
1: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech na hodinách 12.59. Krátce před 13. vás od mikrofonu zdraví Denis Kalibaj, ladíte Hit Radio Kontakt. Pojďme se podívat, jak to jezdí na našich silnicích. Řidiči dávejte pozor v ulici Teplářská, v obci Železný Brod u Jablonce nad Nisou. Je tady nehoda a překážka na silnici, která může bránit provozu v celé šířce vozovky i jejich částí. Tak dávejte pozor, zasahují tady už složky integrovaného záchranného systému. A dávejte si taky pozor v ulici Kateřinská u Liberce, tady taky nehoda a překážka na vozovce. Průjezd je ale možný se zvýšenou opatrností a osobní auto tady narazilo do sloupu elektrického vedení. Na místě je zatím policie a my pro vás budeme pozorně situaci na silnicích sledovat i dál. I vy nám můžete dát vědět, jak to jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
3: Asi bouchla hadice.
2: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
3: Co?
2: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
3: Chlapi, jedem do Hostru!
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
6: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Spalující vlna veder už do Česka tropickou noc přinesla. Meteorologové ale oznámili, že bude ještě hůř. V noci na neděli může nastat i takzvaná supertropická noc. Teploty na některých místech pravděpodobně neklesnou pod 25 stupňů Celsia. Čeští záchranáři předpokládají, že po zemětřesení ve Venezuele přežívají v části poškozených budov lidé. Budou se snažit zachránit ty, kterým lze pomoci. Česko posílá do Venezuely 70 záchranářů a 8 cvičených psů ze specializovaného týmu USAR. Plzeň chce mít více zelených střech. Město proto spouští nový grantový program. Kdo může příspěvek získat a v jaké výši, přibližuje mluvčí města Barbora Hájková.
7: Nový grantový program Zelené střechy Plzně je určený fyzickým osobám i dalším subjektům, třeba společenstvím vlastníků jednotek nebo bytovým družstvům, které chtějí vybudovat zelenou střechu na stávající budově. Výše příspěvku se odvíjí od typu a rozlohy zelené střechy a činí 650 až 2200 korun za metr čtvereční.
6: Zelené střechy pomáhají ochlazovat město během veder a zároveň zadržují dešťovou vodu, která by jinak odtekla do kanalizace. No a Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu a dva dny před Wimbledonem slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Osakaová ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala.
0: Tolik David Radčák a krátké zprávy. Davide, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. Aktuální teploty se pohybují mezi 37 a 40 stupni. Na severu Čech čekáme jasnou oblohu, slunečné počasí, prostě ideální čas na to skočit do bazénu nebo na koupaliště, nebo třeba někam do jezera na koupačku. Dneska, pokud můžete, omezte sportovní pohyb a hlavně pohyb na přímém slunci. I zítra budou teploty kolem nočních 24 a během dne až 38 stupňů Celsia. Ochlazovat by se mělo začít až pondělí, tak se podle toho nezapomeňte hodně obléknout.
5: Hit Radio Kontakt.
0: 13 hodin a 3 minuty. Denis Kalibaj vás zdraví od víkendového Hit Radio Kontakt. Ano, je to tady. Užíváme si společně ty nejteplejší dny a to se musí oslavit taky s těmi nejlepšími hity. Mrkneme se taky, co se děje v regionu, co nového se stalo z koupališti na severu Čech a hlavně se mrkneme na náš skvělý playlist. Tak co, jdete do toho s námi? Já doufám, že ano.

10 minut uteklo z našeho společného programu, 13 hodin a 10 minut, k tomu tady je Hit Radio Kontakt. My se společně vydáváme tady sem k nám na Liberecko, protože 5metrová socha lva inspirovaná historickým erbem právě Liberce už stojí na svém místě ve Starých Pavlovicích. Je to docela monumentální dílo, který vzniklo za stovky hodin ruční práce. Já se rozhodně plánuju jet v co nejbližší době podívat okolo, protože jenom když vidím tu fotku, je to neskutečný. A co je vlastně na tomhle vůbec to nejhezčí je, že umělec, který se vlastně zabýval tímhletím projektem, Jakub Čavoj, alias Jakob, proměnil vlastně svůj středoškolský koníček v životní poslání. Já si obecně myslím, že to je vlastně vždycky fajn. Určitě to znáte, třeba vám rodiče říkali, prosím tě, nechceš radši se věnovat něčemu, čím se budeš jednou živit, nebo když budeš pořád dělat tohle a tohle, tak nebudeš mít čas na pořádnou práci. A pak je nejlepší, když vlastně váš koníček se může stát vaší prací. Ať už je to cokoliv, já doufám, že máte dost prostoru se během těchto horkých dní věnovat i něčemu jinému než práci. Třeba právě těm koníčkům a těm hezkým věcem, který pak můžou i zdobit náš region. Stejně jako my teď ozdobíme váš den tím nejlepším playlistem, protože před námi jsou samozřejmě už další skvělý hity v řadě připravený. Flowrider a Whistle jako další bod společného programu.

0: Legendární Taylor Swift a její hit The Faith of Ophelia. 70 tisíc lidí na jednom místě. To je docela těžký si v podstatě představit, že byste měli někde takhle velký množství lidí. Je to skoro vlastně jako 4 O2 arény. To je docela velký počet lidí a všichni tam sedí a koukají na Taylor Swift. Ano, i takovýhle neskutečný zážitky a takovýhle místa zažila tahle skvělá zpěvačka. Ale nemusíte pro skvělý zážitky jezdit zase tak daleko. My je totiž pro vás máme, sice možná s většíma kapelama, ale za to z naší domácí scény připravený i tady. Protože my se tady v Čechách potíme, ale podobně na tom určitě budou i naši bráchové ze Slovenska. A tak si to připomeneme s tímhle hitem. Každá česká vlajka má slovenský klín. Činasky a jejich legendární hit Slovenský klín. Aby jsme se naladili na takovou tu správnou festivalovou atmosféru. Protože jako Taylor Swift je dobrá, ale naši činasky a naše skvělý festiáky, tak ty jen tak něco nepřekoná.
1: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Prémiový vzhled, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz.
3: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
4: Hit Radio.
5: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Kontakt.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
7: Matracezahubičku.cz.
8: Hit Radio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Park a jejich Final Massacre. 13 hodin 33 minut k tomu. Tady je Deniska Libaj a hlavně Hit Radio Kontakt. Léto teď už fakt skutečně naplno. A zatímco spousta určitě máte v hlavě, jak je to náročný a těžký, já se musím přiznat, že si užívám každou chvíli těchto teplých letních dní. Ale zároveň je docela náročný najít si v našem regionu vůbec místo, kam se zajít vykoupat. Nedávno se objevila informace, že koupaliště Vápenka v provozu už letos nebude, takže koupat se nedá ani tam, ani na přehradě, ale ani třeba v libereckém plaveckém bazénu. Takže vlastně nabídka na to, že jsme krajské město, je docela žalostná. A tak schválně se vás ptám, kam vyrážíte jako alternativní řešení právě k téhle situaci. Pište nám na WhatsApp 606 825 404 nebo nám zavolejte do studia na 48 512 12 12. Jaký je váš oblíbený spot na koupání v našem regionu a kraji? No a my se spolu teď vydáme do právě těch zimních chvil, protože z Ledového království vyvstala Demi Lovato a její hit Let It Go.

0: David se skvělým hitem Next Summer ve 13.41 minut. Tohle je Hit Radio Kontakt. My jsme se společně podívali na hezkou otázku toho, jak to vypadá s koupališti v našem regionu. Narazili jsme na to, že je vlastně docela náročný se někam vydat, když vlastně nám žalostně chybí dostatečný množství koupališť. Ale vy jste nás přesvědčili o opaku. Psali jste nám ve velkém na náš WhatsApp 606-825-404 a našlo se tady hned několik různých míst. Ať už to bylo malé koupaliště v hořených pasekách, nebo ať už to třeba bylo lesní koupaliště v Liberci, přistálo nám sem hned několik takovýchhlech dobrých tipů. A taky jste se vydali třeba na koupaliště Sluníčko tady u nás. Tyjo, na to jsem vzpomínal, tam jsem byl několikrát jako dítě a měl jsem to tam strašně rád. Vlastně všechny tyhle ty koupáky takhle kolem toho regionu jsou úplně nejlepší, nemyslíte? Prostě sice tam nic není, většinou je tam jeden bazén a nějaká louka, možná nějaký malý občerstvení s párkama v rohlíku, ale hej, nic nám tam nechybí, nikdy. Jako dítě si pamatuju, že tohle bylo vlastně lepší, než jedna kde jako velkou dovolenou do nějakého hotelu, protože prostě to mělo to svoje letní kouzlo. Jako v zimě přichází Ježíšek, v létě asi přichází nějaký ten trpaslík, který nám dodává dobrý pocit, když jdeme na naše místní koupaliště. Tak podpořte svůj místní koupák, vyražte tam i dneska a zítra během týhle vlny veder a na cestu si přibalte taky vlnu našich skvělých songů. Za chvíli přidáme třeba kousky jako Sing It With Me, Overdrive anebo Atmo Music a jejich andělé. Tady na Hit Radio Kontakt. Hit Radio.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na to čidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
3: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd.ps.cz.
4: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
5: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
6: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na Kovošrod.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
13: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio. Hitrádio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Ne-

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Hit Radio Kontakt, bylo 14 hodin. David Radčák připravil další krátké zprávy a mrkneme taky za volant, jak to jezdí v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí na našich silnicích. Řidiči opatrně, na Semilsku mezi Tatobity a Stružnicem u odbočky na Slanou havaroval koloběžkář, tak počítejte s omezením. A na příjezdu do Malé Skály z Železného Brodu probíhá nakládání nákladního auta na odtahové vozidlo. Tak i tady počítejte s drobným zdržením. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp, a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
2: V Liberci v obvodní ulici probíhají stavební práce.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
10: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Dračák. Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na dnešek na pětině měřících stanic. Vyskytla se téměř ve všech krajích od nížin po hory. Nejteplejší noc prožili lidé v centru Prahy. V Klementýnu neklesla teplota pod 23,7 stupně Celsia. Premiér Andrej Babiš odmítl poskytnout bývalému ministrovi práce Marianu Jurečkovi podklady, o kterého Jurečka žádal v poslanecké písemné interpelaci. Jurečka chtěl údaje o tom, jak vláda ve vybraných oblastech plní své cíle. Babiš to odmítl s tím, že nechce zatěžovat státní správu. V Jihlavě funguje nová výpravní budova, tím skončila první etapa proměny tamního vlakového nádraží na centrální dopravní terminál. O výhodách stavby mluví primátor Petr Ryška.
11: Samozřejmě ještě chvilku to potrvá a plnohodnotný význam to bude opravdu mít, až dokončíme tu druhou etapu. Nicméně už tahle první etapa je velice významná, si myslím, protože opravdu tím vlakem se dá dojet až do centra, nemusí se vystupovat na okraji Jihlavy. I k tomu autobusovému nádraží to už není přes půl města, ale jenom 5 minut pěšky.
10: Druhou etapu prací chce Jihlava dokončit do roku 2030. No a trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek je přesvědčen, že se mužstvo na mistrovství světa v Americe nedotklo svého výkonnostního maxima. Vyřazení už po skupinové fázi označil kouč i jako osobní neúspěch. Podle něj bude tým potřebovat obměnu.
0: Tolik David Dračák a krátké zprávy. Davide, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. Aktuální teploty u nás 36 až 38 stupňů nad bodem mrazu. Slunečná, jasná a velmi teplá obloha zůstane ještě zítra. Neděle ráno nám přinese teploty mezi 24 a 26 stupni. Odpoledne se vyjasní a teploty můžou být ještě vyšší než dnes, místy atakovat až 40. Během startu příštího týdne přijde ale studená fronta a mírně se ochladí, takže dlouhá vedra zase brzy spadnou.
1: Hit Radio Kontakt.
0: 14 hodin a 5 minut, Denis Kajlibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Jak zvládnout vedra, když musíme sedět v práci? A taky, jak třeba oslavit Světový den ananasu? I to jsou otázky, na které vám brzo dáme odpovědi. Právě v téhle hodince, kde jinde než éteru Hit Radio Kontakt. No a teď? Teď se společně vrhneme za dalšími hity. Hit Radio. Protože krátce po 14. ATC a jejich Around the World, la la la, jako start další hodinky.

0: Teddy Swims a jeho legendární kousek Lose Control. To nejlepší v éteru Hitrádia Kontakt si užíváme i teď na tenhle parný den, který nám rozhodně dává docela zabrat. Je náročný zvládnout vlnu veder, ale co je ještě náročnější, je zvládnout jí v kanceláři. Ano, vysoké teploty nás neovlivňují jenom na našem pohodlí, ale samozřejmě mají i zásadní dopad na naše pracovní výkony. A navíc to pociťujeme nejvíc právě v těch kancelářích. Teplota může překonat únosnou hranici, klesá soustředění a přichází únava. Co dělat, když je třeba i pod klimatizací nedostatek chladu? No tak hlavně to chce vodu, hořčík, čerstvý ovoce, ale třeba i zmrzlinu a dostatek pauzy. Takže až se šéf bude divit, proč sedíte vedle v místnosti a lížete s kolegou zmrzlinu místo, abyste pracovali, tak mu řekněte, že prostě vám v rádiu řekli, že je potřeba dávat si občas pauzy, aby se pracovalo o něco lépe. Vy neodpočíváte jen tak z plezíru. Vy odpočíváte, protože to potřebujete pro své zdraví. 14 hodin a 12 minut a já za vámi vyšlu další hit. Tentokrát z tuzemské scény přichází Poetika a jejich kousek Blízko. Prima den.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: řádný název. Takhle to má vypadat na sobotu odpoledne. Tady je Rádio Kontakt, máme pro vás jenom to nejlepší z našich hitů, aby jsme si společně mohli užívat tenhle fantastický čas. 3 minuty po 3:15 spolu s námi si užíváte fantastický hity a teď taky možná jedno z nejlepších ovocí, jaký existuje. Ano, ano, protože co je lepšího, než si dát ananas? Dát si víc ananasu. Já osobně mám hrozně ananas rád. A proč o něm dneska mluvím? Protože dneska je světový den ananasu. Pokud máte vy nějaký oblíbený ovoce, pište nám na WhatsApp 606 825 404. Dřív byl ananas hrozně vzácnou záležitostí a mohl klidně stát tolik jako celý barák. To znamená, že lidi si ananasy pronajímali a měli je třeba na nějakou party, aby si je prostě mohli lidi prohlídnout. Protože spousta lidí nikdy ananas ani neviděla, tak si představte, že byste dneska dali za ananas stejný prachy jako za bydlení. Tak to bych si ho snad ani radši nepořídil a jenom bych ho viděl někde na obrázku. Jaký je vaše oblíbený letní ovoce? WhatsApp je 606 825 404. A jaký jsou vaše oblíbený letní hity? Co třeba Dasha, Austin nebo Imagine Dragons a Whatever It Takes. I to jsou kousky, které už jsou připraveny v našem odpoledním víkendovým playlistu.
1: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: Bydlet o úroveň výš?
7: Můžete i vy.
6: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
7: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
6: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Rezidence Level 21.cz.
8: Radio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Další ze skvělých hitů Seek Bromance a Tim Berg na Hit Radio Kontakt přesně v 14:30 ladíte to nejlepší z letní a hlavně víkendový pohody. Léto, víkend a ještě k tomu třeba nějaký to dobrý ovoce. Dneska slavíme Světový den ananasu. A na náš WhatsApp 606-825-404 jste nám dávali vědět, jaký letní ovoce máte ze všeho nejraději vy. Napsali jste nám třeba mango, papája, objevilo se nám tady taky něco pomeranč, grapefruit, mulčenka, dračí ovoce, pomeranč, no prostě spousta dalšího skvělého ovoce. Ale já myslím, že zásadní je taky to, co napsala Věrka. Ta totiž napsala, ahoj rádio, moje oblíbený ovoce je to, který je prostě v koktejlu. Tak já myslím, že tady bylo jasně rozhodnuto, jak si Věrka představuje svoje sobotní odpoledne. Ať už ho budete trávit třeba vy s nějakým drinkem na pláži, a nebo i bez něj na pláži, nebo u bazénu, na koupáku, prostě kdekoliv, kde vám bude dobře, Hit Radio Kontakt vám dál bude posílat ty nejlepší hity. A vám všem, co se teď dobře bavíte, přeju krásný den. Pojďte si ho užít s námi a s Divokým Bilem a Hitem Znamení.

0: Je 14:38, ladíte Hit Radio Kontakt pro to nejlepší sobotní odpoledne. Přeju vám všem krásný den a hlavně mnoho radosti, bez toho by to přeci nešlo. My se společně vydáme samozřejmě i za dalšími skvělými hity, protože v tom tichu by nám tady přeci jen bylo smutno. A tak si společně vychutnáme tenhle čas. Jo, venku je teplo a někdy rozjet ty mozkový závity je docela náročný. Tak je potřeba si občas dát hrnek kafe. Takový dobrý letní espresso nám přinese do vysílání i naše Sabrina Carpenter. A jako i když si dáme espresso, pravda je, že někdy se prostě chceme válet a bejt líní. O tom ví svoje i Bruno Mars. I tento Lazy Song nám zlepší sobotní odpoledne a dostane se do hlavy stejně jako další z umělců. Rehab in my head. I tohle jsme pro vás připravili do našeho odpoledního programu. Ano, to a mnohem víc. Rehab, Bruno Mars, Sabrina Carpenter, ale třeba taky Passenger a kousek Let It Go a mnoho dalšího. Už je teď připraveno v našem odpolední. Laďte společně s námi Sever Čech a tu nejlepší hudbu.
1: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
1: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
1: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt je téměř 15 hodin. David Račák připravil další krátké zprávy a podíváme se společně za volant, jak to aktuálně jezdí v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí na našich silnicích. Řidiči, dávejte pozor na místní komunikaci v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Stavební práce znamenají omezení na silnici, částečná uzavírka ulice Požárnická a Volkerova znamenají, že se tady zdržíte nárazově. Dávejte pozor taky na Jablonecku v Lučanech nad Nisou na místní komunikaci. Probíhají tady stavební práce a místo je proto dočasně zcela neprůjezdné. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
3: Asi bouchla hadice.
2: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
3: Co?
2: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
3: Chlapi, jedem do Hostru!
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Během prázdnin posílí policie dohled na českých silnicích. V nejkritičtějších dnech se i omezí opravy. Ministerstvo dopravy apeluje na řidiče, aby dodržovali základní pravidla, jak říká mluvčí rezortu František Jemelka.
8: Připomínáme, že i na nadcházejících prázdninách se budou zobrazovat na proměnných informačních tabulích dálnic výzvy, jako dodržují rychlost, udržují odstup nebo nedrž telefon.
7: Z důvodu bezpečnosti vytvořil BESIP kampaň Léto v pohodě. Současná vedra nesnášejí zemědělské plodiny na polích nebo trvalé kultury dobře. Kdyby ale přišly až později, v červenci nebo v srpnu, napáchali by méně škody než teď. Nynější vlna veder poškodí zemědělce, kteří očekávají kvůli nim propad výnosů. No a Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu a dva dny před Wimbledonem slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Osakaová ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala.
6: Fotbalový servis.
7: Miroslav Koubek zůstane i po mistrovství světa v Americe trenérem českých fotbalistů. Je správnou volbou, uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Bývalý záložník nepochybuje o tom, že 74-letý kouč národnímu mužstvu ještě hodně dá. Po dnešním příletu týmu z šampionátu do Prahy novinářům řekl, že vyřazení už po skupině nepovažuje za ostudu. Zároveň vyloučil, že by se vedení po světovém šampionátu nyní mohlo poohlížet po zahraničním kouči.
0: Tolik David Račák a krátké zprávy. Pojďme se společně podívat taky, jak to vypadá se severočeským počasím. 36 až 38 stupňů nad bodem mrazu, slunečná obloha bez mraku a šance deště. Tak to aktuálně vypadá na severu Čech s počasím. Zítra budou teploty během noci 22 až 24 stupňů, během rána až 26 stupňů a během dne můžou dosáhnout až na tropickou 38. Během pondělí přijde studená fronta a teploty spadnou na 28 až 29 stupňů.
6: Hit Radio Kontakt.
0: 3 hodiny, 3 minuty. Denis Kajlibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Vydáváme se společně za dalšími skvělými zážitky. Mrkneme na pláže, postavíme si hrad z písku, taky se zavoláme z Trumpova telefonu a nebo vyrazíme do Itálie, kde je teď snad menší teplo než České republice. I tohle jsme pro vás připravili do nadcházejících 60 minut.

0: down.
1: Don't worry. Leonie je tady a její skvělý hit Féteru Hit Rádia Kontakt. Na hodinách 15.10 Deniska Elibaj vás zdraví od mikrofonu. Vydáváme se zase do světa letních kousků i právě teď a tady. A co k létu patří víc, než se vydat třeba na pláž? Jo, určitě to dobře znáte. Obzvlášť, když je tam písek a bábovičky. Protože bábovičky a stavění hradů není rozhodně jenom něco, co musí dělat děti. Já jsem koukal na Instagram a našel jsem tam výborný video. Jo, paní, která říkala, podívejte se na mýho manžela. A otočí tu kameru přímo na něj, jak se usmívá, a pak ji otočí na druhou stranu a tam stojí, a teď tě nekecám, třeba 2,5 metru vysoká stavba z písku, vyšší než on. Obrovský to je. A tohle celý on vystavil, dokonce si na to přinesl veliký kýbl, jak někde z nějaký stavby. Takže tohle je důkaz toho, že chlapi dokážou být děcka v každém věku. A já se vlastně vůbec nedivím, protože i já bych si vlastně klidně třeba stavěl hrad na pískovišti a vůbec nic neřešil. K tomu se dobře opálil, když vám potom ještě přinesou nějaký ten drink na pláž. Ježíš, tak to už vám nemůže vůbec nic chybět. Přibalte si k tomu taky Hit Radio Kontakt s tím nejlepším playlistem. A aby to léto fakt stálo za to, DJ Bobo se svým hitem Everybody si teď vezme slovo. Everybody.

Green Day a jejich Know Your Enemy. To je docela důležitá informace, znát svého nepřítele. Ale důležitý je přece taky znát své přátele. A jestli chcete mít jistotu, že nějaký určitě najdete, tak stačí naladit Hit Radio Kontakt. Protože my jsme tady pro vás v té nejpřátelštější roli, jaká může být. 4:15, ladíte společně s námi příchod letních chvil. Prázdniny už nám začaly a se zkráceným školním rokem vyrazila taky spousta lidí do ulic. A teď nemyslím za žádnýma protestama, ale myslím, že vyrazili na dovolenou. Já jsem třeba včera se snažil jenom projet městem a nebyl to dobrý nápad. A to jsem jel v 8 hodin ráno a říkal jsem si, tyjo, to tam musí mít v obchodě všechno zlevněný o 100%, ne? Ale je to spíš tím, že všichni se vydávají na dovolenou. A jestli i vy jste třeba se zasekli v této dopravě, nebo jestli se plánujete vydat, tak nejdůležitější je, abyste v autě měli dostatek tekutin a dostatek dobrý hudby. Třeba jako Ella Henderson a Rudimental s hitem Alibi, který už za chvíli provodí náš éter tím nejlepším. Tak zůstaňte s námi, protože Hit Radio Kontakt vám dělá lepší společnost on air, online i v aplikaci Radia.cz.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Taky nechcete končit léto větou?
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
2: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
2: Sporťáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
2: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky.
10: CZ. Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
11: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
12: Já chci hot dog.
13: Já mám chuť na matcha latte.
14: Taky beru hot dog a klid v autě.
11: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
15: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
16: Hit Radio Kontakt.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Přesně půl čtvrté, Hit Radio Kontakt je tady pro lepší sobotní odpoledne. Lepší dny mají také ti, kteří si objednali Trumpův telefon za přepočtu víc než 10 000 korun. Jo, prezident Donald Trump se rozhodl, že začne prodávat telefony s vlastním jménem. A na jeho webovkách se objevil před nějakou dobou docela zajímavý render obrázek, kde ten telefon vypadal podobně jako od Apple třeba iPhone. Nakonec z toho sešlo, telefon změnil několikrát podobu a z telefonu, který se měl údajně celý vyrábět ve Spojených

neskutečný peníze. Vemte si, že jemu a jeho firmě a rodině přistály miliony dolarů za tenhle ten produkt. Tyjo, tak možná byste mohli začít prodávat takhle třeba i hitrádiovský telefon. Co myslíte? Chtěli byste ho mít doma? I to nám můžete dát vědět na náš WhatsApp 606 825 404. Já už vám jdu ale přihodit něco, kvůli čemu si určitě nemusíte pořizovat zlatý telefon, ale stačí vám doma mít třeba rádio nebo jakýkoliv mobil. Eva Farná, Mira a jich Vzpomeneš si je totiž naším dalším kouskem, který teď letí za vámi.

0: Offspring s hitem Why Don't You Get a Job. 15:38, Denis Kelly by vás zdraví od mikrofonu Hit Rádia Kontakt. Vydáváme se společně za dalšími hity a podíváme se teď spolu do Itálie. Vznikla nám totiž taková zajímavá věc toho, že v zemích, kde typicky je snad ještě větší vedro než u nás, tak dneska se stalo to, že tam je chladnějc. Ano, třeba můj kámoš Adam je teďkon zrovna v Itálii a smál se, protože říkal, my jsme se vlastně jeli k moři ochladit. Tady nám totiž historicky teploty přesáhly na některých místech i 40 stupňů, což se nestalo už od roku 2012. Pokud se plánujete třeba opalovat na zahradě nebo se vydat někam ven, prostě pokud plánujete trávit čas mimo klimatizovaný prostor, prosím vás, nezapomeňte na pokrývku hlavy, dostatek tekutin, vody hlavně a hlavně pokud můžete, zůstávejte co nejvíce ve stínu. Já vám ještě k tomu na schlazení přidám další skvělý hity. Třeba bude čarovat Lady Gaga se svým hitem Abracadabra, anebo Pink do našeho vysílání dotáhne kousek Just Give Me a Reason. To a mnohem víc už za malý okamžik. Tak zůstaňte s námi na Hit Radio Kontakt. Hit Radio.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
3: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
4: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
5: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
6: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
7: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, bylo 16 hodin, David Račák připravil krátké zprávy. Mrkneme taky za volant na aktuální dopravní komplikace v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí na našich silnicích. Dávejte pozor řidiči na Děčínsku mezi Hliněnou a Poustskou ulicí. Probíhají tady práce na silnici a komunikace proto bude dočasně uzavřena. Zbystřete taky na průtahu Libercem směrem na Turnov na mostě před sousedkou. V Sousedskou počítejte s omezení provozu kvůli novým opravám. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 95.
1: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
2: Asi bouchla hadice.
1: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
2: Co?
1: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
2: Chlapi, jedem do Hostru!
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: Tisku levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
10: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Extrémní vedra znamenají výrazně vyšší spotřebu elektřiny. Při porovnání čtvrteční spotřeby 25. června s 10. červnem, kdy bylo o 15 stupňů chladněji, rostla spotřeba ze sítě o skoro 6%. Ve skutečnosti byla spotřeba ještě vyšší. Řada klimatizací je napájená energií z vlastní fotovoltaiky. Pražská integrovaná doprava spouští prázdninový provoz. Intervaly u metra, tramvají i autobusů se budou prodlužovat. Do těchto jízdních řád zasáhnou i četné výluky. Jaké to jsou, upřesňuje mluvčí Filip Drápal.
11: Například na začátku července bude vyloučen provoz metra C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. U tramvají je potřeba počítat s výlukou trati do Radlic, na kterou pak naváže třeba uzavřený úsek přes Národní třídu, a naopak během července se zprovozní tramvajová trať kolem Pražského hradu.
10: Od soboty se na několika místech změní trvalé jízdní řády. Týká se to hlavně autobusů. Linek. Vláda pravděpodobně v pondělí odmítne ústavní novelu poslanců opozičního hnutí STAN. Ti chtějí zrušit přestupkovou imunitu a omezit trestní imunitu zákonodárců. Proti novele se postavila téměř všechna ministerstva, která se předlohou zabývala. No a Miroslav Koubek zůstane i po mistrovství světa v Americe trenérem českých fotbalistů. Je správnou volbou, uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Bývalý záložník nepochybuje o tom, že 74-letý kouč národnímu mužstvu ještě hodně dá.
0: Tolik David Račák a krátké zprávy. Davide, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. S příchodem víkendu přišly také rekordně nejvyšší teploty tohodle roku. 36 až 38 stupňů měříme i nadále na většině území severu Čech. Zítřejší teploty se vyšplhají ještě výše, místy můžeme čekat až tropické čtyřicítky. Neděle ráno přinese 24 až 25 stupňů nad bodem mrazu. Pondělí se mírně ochladí, i tak by se teploty měly udržet kolem 29 až 30 stupňů.
8: Hit Radio Kontakt.
0: 5 minut po čtvrté odpolední vás Dennis Kalibaj zdraví od mikrofonu Hit Rádia Kontakt. Calvin Harris, Ellie Goulding, naše prvá dvojice s prvým hitem téhle společné hodinky. Taky se spolu podíváme, jak se správně zabalit na tábor a za dívkou, která předstírala vlastní únos. Ano, i tohle jsme pro vás připravili do našeho playlistu a programu. Teď na Hit Rádiu Kontakt.

Ed Sheeran a svatební klasika Thinking Out Loud. 11 hodin, 16 hodin a 11 minut a my se vydáváme na letní tábory. V pátek naposledy pro vysvědčení do škol, teď už hurá někam do přírody. Tenhle scénář čeká tisíce českých dětí. A zatímco děti se většinou těší, rodiče zařizují, balí, chystají všechno potřebné. Od ponožek přes pojištění, po monitoring sociálních sítí, letních dětských táborů. Prostě spousta různých věcí, které je potřeba zařídit. Který ale chyby nejčastěji při balení a zařizování tábora dělají rodiče a na co raději nezapomenout. I na tom si společně teďkon řekneme víc během tohodle a příštího vstupu. Za prvý je důležitý vybrat dobrý a prověřený tábor. To je, si myslím, relativně jasná věc. A hlavně je důležitý mít všechny pojištění. Ano, často se na to zapomíná, ale radši to chce být extra pojištěný, aby všechno bylo v pohodě. Nemocný děti radši nechte doma. Na co se taky zapomíná z řad oblečení, i to jsme si pro vás připravili. A pokud se vy s námi chcete podělit o svoje tipy a triky, jak na to správný zabalení dítěte na tábor, pište nám na WhatsApp 606 825 404 a za chvíli se na to společně podíváme. No a teď 2 minuty před 4:15 vám posílám i další ty. Tady je Shaggy a Angel.

0: Jo, ladíte Hit Radio Kontakt, tady jenom to nejlepší ze sobotních hitů. A spolu se taky vydáváme na letní tábory. Psali jste nám na náš WhatsApp 606 825 404, jak zabalit svoji ratolest právě na třeba týden nebo dva pořádný zábavy v podobě letního tábora. A vlastně si myslím, že nejlepší odpověď měla Marcela, protože ta napsala: ahoj, já nevím, jak to teda děláš ty, ale já svoje dítě rozhodně nebalím, prostě mu řeknu, že si musí zabalit to nejnutnější, co nemá, nemůže potřebovat. Tak i takhle to může být. Vlastně jako je to docela jasný řešení, že ano. Prostě když si všechno zabalí samo dítě, aspoň vy nemusíte mít žádný starosti. No jo, ale víte, jak to potom je. Můj malý brácha by se byl schopný vzít tři plyšáky, jednu myslitečenku a měl by vystaráno. Nejčastěji se ale stává to, že děti zabalí, že rodiče zabalí málo bot a moc triček. Takže nejčastěji ten problém právě v tom, že hlavní je, že máme spoustu triček, bez kterých to jako půjde, ale nedostatek bot. A je fakt, že to vždycky chce mít boty na každou příležitost. Od žabek přes pohory až po nějaký ty volnočasový sandále. Prostě ty boty jsou absolutní základ. A nezapomeňte vybavit svoje děti taky opalovacím krémem a dostatkem vody a láhví na vodu, protože to je další důvod, kdy často děti mívají problém, že nemají dostatek vody sebou, když potom chodí na výlet. Na druhou stranu doplnit, si budou muset prostě sami. Jezdili jste i vy na letní tábory, co všechno jste na nich zažili? Dejte nám vědět na náš WhatsApp a já už vám teď můžu dát vědět, že další hity se chystají. Luis Capaldi, Krištof nebo třeba Dua Lipa. I to jsou naši další mistři už za chvíli v pořadí tady na Hit Radio Kontakt. Hit
1: Radio. Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
2: Je tak oslnivě stylová a konečně v české lípě. Okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7. Oslnivě stylová. Až 90 km čistě na elektřinu. Kombinovaný dojezd až 1200 km. A výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7. Oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.
3: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Kontakt.
4: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

3 minuty po půl páté. Hit Radio Kontakt je tady pro vás s tím nejlepším playlistem a taky těma nejzajímavějšíma příběhama. Už jsme se vydali do letních táborů na koupáky a teď společně odcestujeme do Brazílie. Protože tahle mladá dívka z jedné brazilské rodiny se chtěla hodně dostat k penězům. A tak přišla s úžasným nápadem nafingovat svůj vlastní únos. Jo, udělala to, že prostě sama předstírala, že byla unešená, aby získala od vlastních rodičů výkupný. Tak její snaha neměla dlouhýho trvání, protože nakonec se na to přišlo a tohleto se tedy nakonec muselo řešit. Ano, představte si, že policie řeší vlastně spor přímo v rodině a ona teda žádný peníze od rodičů nedostala. Takže prosím vás, neskoušejte tohle doma. Tohle není ten optimální způsob, jak požádat rodiče o peníze. Pokud je vám ve věku, kdy ještě můžete vůbec rodiče o peníze žádat, lepší je říct prosím mami, prosím tati, chtěl bych pár drobných na zmrzku, protože tohle ta cesta není. Ale nemusíte mít u sebe žádný miliony ani nikde žádat falešný výkupný, abyste si s náma mohli užít i další hity. Kamarád a jejich Be Mine nebo Aerosmith a Crazy právě teď a tady na Hit Radio Kontakt. Come here, baby.

0: Kamarád nás zve k dalším skvělým zážitkům během odpoledne, 16 hodin 40 minut. Tady je Hit Radio Kontakt s nejlepším playlistem, no a před náma jsou samozřejmě i další skvělý hity, u kterých rozhodně nemůžete chybět. My jsme v minulý hodině tady měli pro vás připravenou Sabrinu Carpenter, se kterou jsme si užili její espresso, a teď do toho espressa přidáme trošku pěny a máme z něj espresso macchiato. A tenhle skvělý hit nám přinese Tommy Cash už za malý okamžik do našeho vysílání. Chcete si užít i další skvělou klasiku? Pak tohle bude vaše odpolední pecka. Dvojice Shawn Mendes, Camila Cabello a jejich Señorita. I to jsme pro vás připravili do našeho playlistu. Tak za chvíli jsme zpět s tím nejlepším. Nikam nám neodcházejte a naopak pojďte se s námi ponořit do toho nejlepšího.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
6: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
5: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
6: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
5: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
7: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 17 hodin. David Račák připravil další krátké zprávy. Mrkneme taky za volanty, jak to jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Krásné odpoledne vám všem, kteří posloucháte společně se námi ty nejlepší hity. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Na trase z Děčína na Nový Bor před Českou Kamenicí je z důvodu výstavby přechodu pro chodce provoz omezený, dávejte pozor. A zbystřete taky, pokud se plánujete vydat v Liberci v ulici Nad Školkou, protože tady probíhají práce na silnici a místo je dočasně neprůjezdné. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dosavadní české teplotní maximum, které od 20. srpna 2012 drželi středočeské Dobřichovice, padlo. Stanice Doksany na Litoměřicku dnes odpoledne naměřila 40,6 stupně Celsia. V extrémních teplotách spotřebovává naše tělo obrovské množství energie na samotné ochlazování. Nemůžeme ho tedy zatěžovat těžkým jídlem. Tělo bude bez vitality a pocítíme velkou únavu. Jídlo v létě by nám mělo spíše ulevit, jak říká výživový poradce Jakub Košata.
7: Saďte na lehké těstovinové nebo kuskusové saláty se spoustou čerstvé zeleniny. Vynikající jsou potraviny s vysokým obsahem vody, jako jsou okurky, melouny nebo bobulovité ovoce. Pokud je o bílkoviny, volte ty nejstravitelnější, například ryby, krůtí nebo kuřecí maso, tofu nebo zakysané mléčné výrobky. Například vychlazený kefír vás v horku okamžitě osvěží.
6: Pokud se chystáte někam na výlet nebo dovolenou, měli byste mít ke svačině oříšky, sušené ovoce, celozrné krekry nebo kvalitní sušené maso. Premiér Andrej Babiš odmítl poskytnout bývalému ministrovi práce Marianu Jurečkovi podklady, o kterého Jurečka žádal v poslanecké písemné interpelaci. Jurečka chtěl údaje o tom, jak vláda ve vybraných oblastech plní své cíle. Babiš to odmítl s tím, že nechce zatěžovat státní správu. No a jedničkou draftu zámořské NHL se stal podle předpokladů kanadský útočník Gavin McKenna. 18-letého hokejistu si vybralo Toronto. Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu v Buffalu se stal podle předpokladů útočník Adam Novotný. Ze 24. místa si ho vybral Vancouver.
0: Tolik David Račák a krátké zprávy. Davide, díky za to. Pojďme se spolu podívat i na severočeské počasí. Jak už bylo zmíněno, dneska padají teplotní rekordy, slunečná obloha bez jediného mráčku a pořádný hic. To zůstává i v 5 hodin večer. 36, 37 místy i 38 stupňů čekejte na našem území. Nejtepleji je aktuálně v České Lípě, kde měříme 38,2 stupňů a podobně je na tom taky Frýdlant a Semily. V Liberci o něco chladněji, 36 stupňů, i tak slunečno a pořádný letní hic. Neděle ráno nám přinese teploty mezi 20 a 24 stupni, dopoledne 24 až 27 stupňů a přes den se může teplota v klidu vyšplhat až ke 38, 39, místy až ke 40 stupňům. Tak hlavně opatrně.
5: Hit Radio Kontakt.
0: 17 hodin a téměř 4 minuty k tomu. Denis Kailibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Ještě hodinku si společně pořádně užijeme. A teď už pro vás máme i další skvělý hity. Letní pozdravy z Libereckého kraje rozjedeme už za chvíli, ale teď už je na čase dát se ke světu hudby. Maroon 5 a jejich This Is Love nám startují ještě čas po 17. hodině. Tak s úsměvem na tváři, pojďme do toho naplno. I was

0: tohle je dvojice, kterou nelze přeslechnout. Rose, Bruno Mars a jejich Appetite. Přesně 10 minut po celým ladíte Hit Radio Kontakt a já jsem vám slíbil nějaký ty pozdravy tady z našeho regionu. No tak jsem na drát dostal tu, která zdravit umí ze všeho nejlíp, a to je moje ségra Eli. Ahoj Eli, slyšíme se?
1: Ahoj, ahoj všichni, slyšíme se.
0: Hele, tak ty seš teďkon akorát na Bobovce, užíváš si venku hezkýho počasí a teď už děcka vyrážejí různě na tábory, na výlety, ty máš okolo sebe pořád nějaký děti, tak co, seš radši, že můžeš být venku, nebo bys si chtěla sedět v kanceláři?
1: No určitě jsem radši, že jsem venku, konečně máme trochu hezkého počasí u nás nahoře na severu Čech, takže úplně všem doporučuju hlavně ven.
0: Hele, když by si měla říct jednu svoji oblíbenou letní aktivitu, může to být úplně cokoliv, tak co tě takhle napadá? Co by si řekla, že je nejlepší letní aktivita podle tebe?
1: Za mě určitě, když jsou takový teplejší dny, tak strávit čas se svýma bráchama, jak staršíma, tak mladšíma u vody.
0: Eli, tak to jsi mi udělala radost. Abych vás všechny uvedl do děje, prosím vás, tak moje sestra má na starosti hned kolik bratrů, kolik nás máš?
1: No mám vás dohromady 4, 2 starší a 2 mladší.
0: Takže ano, nás je rozhodně celá velká banda. Tak já myslím, že to byla vlastně ta nejlepší odpověď. Eli, jako jediná ségra v klanu, já ti moc krát děkuji, že jsi to tady se mnou zvládla. Ona je moje sestra vždycky ráda, když já ji takhle někam vtáhnu a když nemá moc na výběr, že?
1: Ano, ty spontánní věci jsou vždycky ty nejlepší.
0: Předává jsou další skvělý hity. Eli, užívej si to venku, užij si to na Bobovce a my se zase slyšíme. Tak zatím.
1: Děkujem. Mějte se, papa.
0: A před námi Billy Gillies, Hannah Bolane a jejich DNA Loving You.

0: Coldplay s hitem Paradise, 17 hodin a 17 minut k tomu a váš vstup do našeho Paradise neboli ráje, ten už je v plném proudu zcela připravený. Chcete si s náma užívat další skvělý playlist? Pak jste dorazili na to správné místo. Venku pořádnej vedřinec, jo, stojí to za to. Padají teplotní rekordy 40 stupňů Celsia. To je neskutečný, když si to vezmete. Já mám tátu v Kalifornii, v San Diego a říkal, že takovýhle vedro tam mají obvykle jako oni, ale u nás je z toho docela překvapený a já říkám, tati, já to absolutně chápu. Já vím, že u vás takhle občas bejvá, ale my na to prostě zvyklí nejsme. Ale teď si na to zvyknou, budeme muset. Teda já musím říct, že asi mám nějaký geny po něm, protože upřímně mě to zase tolik netrápí. Já mám mnohem radši vedro než zimu. Zimu to už vždycky nezvládám, ta je mnohem horší. Ale za každého počasí si můžeme užít i ty nejlepší hity, ať už na ohřátí zimě, anebo na schlazení v létě. Z tuzemské scény jsme pro vás vybrali třeba Divokýho Billa a jeho hit Plakala. Tadle pecka už za chvíli, stejně jako tenhle svatební kousek. Alex Warren a jeho Ordinary, taky tenhle skvělý vibe naplní naše odpolední vysílání. A samozřejmě nemůže ani chybět třeba Edward Maya a tenhle fantastický beat Stereo Love jako další část našeho společného programu. Tak nám dejte minutku a půl a my vám dáme ten nejlepší playlist, protože jsme Hit Radio Kontakt. Hit
1: Radio. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Tohle byl Divoký Bill a jeho skvělý a jejich skvělý kousek Plakala v éteru Hitrádia Kontakt. Máme něco pro zlepšení každý nálady. Ať už se dneska máte dobře, lépe nebo úplně nejlépe, tak tady je určitě co si užít. A třeba se nemáte úplně nejlíp, a třeba situace je trošku zrádná. Ale právě proto jsme si připravili ten nejlepší playlist, aby všechno bylo na pohodu. A vrátíme se k našim pozdravům z libereckého regionu. Já už jsem mluvil se svojí ségrou dva vstupy dozadu o tom, že je to náročný pro ní, když musí celý léto ještě manažovat takových lidí, dělá obsluhu na Bobovce, ale říkala, že je to tam vlastně docela fajn a mají se tam hezky, takže teď je tam teplo a to je úplně optimální, kdybyste nevěděli co, tak dneska můžete vyrazit třeba ještě na Bobovku. A taky jste se ptali vás, abyste nám napsali a přišlo nám několik skvělých vzkazů. Irča nás pozdravuje z Koupáku, David ten nám zase napsal ze svojí nový dílny, protože si koupil vlastní garáž, aby mohl být dál od manželky, ale zase ne příliš daleko. Aspoň takhle nám to sem napsal, takže zdravíme i Davida. I vás všechny ostatní, kteří jste nám posílali vzkazy ze všech různých míst. Já už za váma vyšlu další hit, protože někdy je potřeba, třeba i když je ten špatný den, si užít dobrý kousek. A tohle je hit Bad Day, který rozhodně nám ten den neudělá bad, ale very, very good.

0: Ahoj, ahoj, od mikrofonu Hit Rádia Kontakt vás ještě jednou během dnešního odpoledne zdraví Denis Kajalibaj. Užili jsme si spolu fantastických 5 hodin toho nejlepšího playlistu a hlavně i těch nejlepších zážitků. Mrkli jsme se na sochu Lva v Liberci, 5metrový kus uměleckého díla, který rozhodně stojí za to. Mrkli jsme ale taky třeba na stavění hradu z písku na pláži. Zjistili jsme, že dneska slavíme Mezinárodní den ananasu a s tím i jaký je vaše oblíbený ovoce. A podívali jsme se na letní tábory, na pláže a taky se letními pozdravy všude po našem regionu. Tak tohle byl náš společný čas pro dnešní odpoledne. Já už teď se těším, až se uslyšíme zase příště. Do té doby se mějte hezky, buďte na sebe milí. A zatím ahoj!
1: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
1: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
1: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: Bydlet o úroveň výš?
4: Můžete i v

0: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
1: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
0: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
1: Rezidence Level 21.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: Náplně hned.
5: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerský hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
2: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
3: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meteorologové prodloužili platnost výstrahy před velmi vysokými a extrémně vysokými teplotami i na začátek příštího týdne. V nížinách východní poloviny České republiky bude přes 37 stupňů Celsia také v pondělí. To má taky začít počasí u nás od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta. V Národním parku České Švýcarsko platí zákaz vstupu do lesa v noci. Důvodem je zvýšené nebezpečí požáru. Správci parku žádají veřejnost o obezřetnost. Pokračuje ředitel krajských hasičů Martin Laníček.
8: Samozřejmě problematika Národního parku je velmi specifická. Zatím ta situace nijak nevybučuje z toho průměru a z toho charakteru těchto předchozích. My udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to čtyřkolky a tyto a především velkokapacitní hašení za pomoci vrtulníků.
7: V současné době nad Národním parkem kvůli zvýšenému nebezpečí požáru pravidelně létají i drony s kamerou. Současná vedra nesnášejí zemědělské plodiny na polích nebo trvalé kultury dobře. Kdyby ale přišli až později, v červenci nebo v srpnu, napáchali by méně škody než teď. Nynější vlna veder poškodí zemědělce, kteří očekávají kvůli nim propad výnosů. No a šest českých tenistů zasáhne v pondělí do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vyťmanová a Dalibor Svrčina.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: Zlepši si náladu.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.

Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.

0: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na to čidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
1: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd-ps.cz.
2: Taky nechcete končit léto větou?
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
2: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
2: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
2: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: I'm Nicki Minaj.
11: Hey, this is John Legend.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Hit Radio Kontakt.
14: Zlepši si náladu.

0: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
0: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
0: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.

0: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
1: V Liberci na nájezdu ze Šumavské ve směru na Chrastavu.
0: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
2: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
3: Asi bouchla hadice.
2: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
3: Co?
2: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
3: Chlapi, jedem do Hostru!

0: Jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Radio Kontakt.
1: I ain't got time for you, baby.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

system.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, děl z toho nervy, tak začal